0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana jede. Dnes mám naproti sobě Jana Laura, který je historikem, kovářem a také kastelánem hradu Galštín. Honzo, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, díky za pozvání a jsem rád, že tady můžu sedět.
0: Já se na začátek musím určitě zeptat na tu práci toho kastelána. My se určitě dneska nejenom o této funkci, práci, zodpovědnosti a také hradě Galštín budeme bavit, ale přece jenom je to obor, který se na škole nevyučuje. Tak jak se člověk stane kastelánem?
1: Je to asi různé, v mém případě to bylo klasickou formou nějakého výběrového řízení, ale spíš to bylo dáno tím, že mě oslovilo to konkrétní místo, že vlastně o té profesi jsem nikdy ani neuvažoval, natož, že bych o tom nějakým způsobem snil, nebo že bych se na to systematicky připravoval, to vůbec. Ale ve chvíli, kdy se objevil ten inzerát, že hledají někoho, kdo by pečoval o Helštín, tak to ve mně nějak brnklo, prostě to zarezonovalo a věděl jsem, že tam se všechno propojuje, že tam se propojuje ta moje kovářská minulost, že tam je památková péče, dějiny umění, všechno pod jednou střechou a říkal jsem si, jako není nic na tomto zkusit a ono to vyšlo, tak už tam nějakou sezónu kroutím.
0: No, kolikátý je to rok?
1: Letos to bude, si počítám dobře, tak 16. rok.
0: 16. rok. A jestli jsem vzal, v kolika letech vlastně se stal s kastelánem?
1: Jak říká kamarád, že jsem nastupoval ještě se zádama teplýma od aktovky, takže nastupoval jsem ve 24.
0: Tak já teda samozřejmě netuším, kolik tenkrát lidí bylo v tom výběrovém řízení, ale tak přece jenom asi to bylo trošku takový risk, ne? 24-letému klukovi, mladému muži svěřit vlastně hrad Galštín.
1: Jo, už v té době jsem měl připravenou i pro výběrovou komisi takovou hlášku ohledně toho, že věk jenom číslo a že Karel IV. Svěřil Petru Parléřovi rekonstrukci svatovícké katedrály v úplně stejném věku, takže vlastně za tolik neriskuju.
0: Tak dobře to dopadlo, vlastně vybrali tě i to, že 16 let si v této funkci, tak samozřejmě svědčí o tom, že ta práce je tam odváděná dobře. Zajímalo mě, jak vůbec vypadá běžný pracovní den. Musíme to vzít vlastně od toho rána, kdy my jsme se ještě před rozhovorem bavili, že ty vlastně na hradě i bydlíš.
1: Ta pozice je specifická hlavně v tom, že člověk nikdy neví, co ten den bude. Těch aktivit je tolik, že tam schází nějaký stereotyp a je tam pestrost v takové míře, že vlastně to mě na tom asi nejvíc baví, jo? Že střídám řadu aktivit a nemám úplně pevný režim. Je teda fajn, že je tam velice příjemný prostředí, takže většina těch aktivit probíhá na krásném místě. No ale samozřejmě s tím spojená taky řada činností, kdy je potřeba vyrazit a část té práce probíhá i mimo hradby, jako třeba dneska, to vnímám jako fajn příležitost popovídat o Helštíně někde mimo, ale zároveň to beru, že vykonávám část své činnosti.
0: To určitě ano. A kdybychom to vzali z toho opačného pólu, to znamená, co je vlastně nejnáročnější na té správě, co ti dává nejvíce zabrat?
1: No ale samozřejmě ten kontakt s lidmi, protože má to řadu úskalí a specifik, pochopitelně řada lidí má řadu zájmů a potřeb a když to člověk chce brát vždycky zodpovědně a zvažovat každý ten individuální případ zvlášť, tak je to často dost složitý, protože spousta skupin, tam chce třeba trávit noci, spousta lidí se nám nabízí s kulturním programem, řada lidí by tam ráda realizovala třeba nějaké akce, ale ne vždycky je to úplně v souladu s tou naší hlavní činností nebo s takovou ideou toho, jakým směrem bychom chtěli ten areál vést. A já jsem taková povaha, že si věci docela beru a nejsem hned se vším hotovej, takže není pro mě úplně snadný třeba lidem říkat ne a vždycky se snažím teda důsledně argumentovat a vysvětlovat, proč zrovna třeba tohle nejde, proč zrovna třeba na tohle už nemáme čas nebo rozpočet a stojí to dost energie teda.
0: Když mluvíš o těch akcích, je nějaká třeba nejbizarnější, kterou tam někdy někdo chtěl uspořádat a tam, že si zaš klopal na čelo, co to je za nápad?
1: No, nevybavím si konkrétně, ale z těch, co proběhly, tak tam bylo pár takových, kdy člověk se spíš pousmál, než že by se úplně jako podivoval. Ale jsou vlastně skupiny asi, který si myslí, že třeba ten objekt je navázaný na nějaký tajemno, nebo že by tam chtěli realizovat setkání třeba nějakých uctívačů démonů a hledačů pokladů a tak, a to si říkám, že už je tak mimo, že to je úplně mimo náš zájem.
0: A mimochodem, to bydlení, tam samozřejmě sebou obnáší určitá specifika, ale mě by zajímal vůbec ten komfort, jestli tam máš ten taky byt, jestli se tomu tak dá říkat přizpůsobený do normálně dnešní doby, nebo má tam nějaká jistá omezení a některé věci, se kterými je potřeba se zžít.
1: Bydlení je specifikum hlavně tou svou sezóností. Během teplých měsíců mám permanentně někoho na dvoře, takže je to vlastně sdílený prostor a dostat se domů vždycky obráší řadu činností, jak se třeba komu vyhnout autem s nákupem, jak se omlouvat, že předbíhám frontu čekající v pokladně a tak. Zatímco ty chladné měsíce jsou jako život poustevníka na opuštěném ostrově, tak to je ta sezónnost. No potom je tam dostupnost, jednak ležíme na vrcholu kopce, takže někdy bývá těžký se tam dostat autem. Další je ta fyzická dostupnost toho bytu, on je totiž v takové předsunuté hranolové věži. Ta věž vznikala v roce 1480 za Vilema z Prenštejna, ale to obytné patro tam bylo přistaveno až na konci 20. století, ale tyčíme nad krajinou, kdybych to přepočetl a nepočetl nějaký mezipatra, tak je to byt odpovídající 4., 5. patru bez výtahu. Půlka těch schodů nahoru je točitá a snažím se co nejvíc topit dřevem, takže to je třeba takový specifikum, že vynášet v krosně dříví asi úplně nedělá každý jako v rámci svého denního chleba. Ale jinak ten byt je poplatný té době, kdy vznikal, to znamená ta 80. léta 20. století a no, komfort, jak to zlehčit, no, komfortní mám asi výhled, tak.
0: Výhled, rozumím. No, já jsem si představil tu situaci, kdy tam stojí opravdu v létě ta řada těch turistů a návštěvníků a ty vlastně předbíháš a má dotazy proč, tak říkáš, že tady bydlím, já jdu domů.
1: jo, a i po těch letech to ještě pořád beru, jako že to je něco výjimečného. A když člověk má takovou tu chvilku pro sebe, kdy se v sobě maličko nimrá a vede takový ten vnitřní dialog, tak vlastně pořád to neberu jako nějakou rutinu, pořád mi přijde, že to je mimořádný být v takovém prostředí. Myslím si, že řada lidí by se shodla, že prostředí, kde žijí, je nějakým způsobem i formuje, a klidně to podepíšu.
0: Napadá mě, dneska jsou třeba trendy i různá neobvyklá ubytování, ať už v rámci nějakých Airbnb a glampingu a tak dále, tak nebyla třeba jedna z úvah nebo myšlenek tohle charakteru, že třeba i by tam mohlo vzniknout nějaký třeba druhý takový podobný byt třeba na krátkodobé ubytování právě formou nějakého zážitku, aby to, co ty máš vlastně jako denní chleb, si mohl vyzkoušet třeba i někdo z návštěvníků.
1: My tam ubytování poskytujeme, ale máme to nastaveno tak, že převis té poptávky je neskutečný, tím pádem máme nějaká interní pravidla a snažíme se ty kapacity dávat k dispozici jenom lidem, kteří pro nás něco vykonávají, ať už to jsou účinkující, ať už to jsou interpreti na těch kulturně společenských akcích, ať to jsou naši spolupořadatelé a tak. Pro širokou veřejnost tady tu možnost nenabízíme. Nebavím-li se teda o tom, že necháváme na Helštině víkend co víkend nocovat dobrovolníky. Ale zase je to za to, že nám to potom pomáhají s péčí o ten areál, ale ti teda nemají žádný glamping, ti prostě nocují buď pod čirákem, anebo pod takovou prostou šindelovou střechou v jedné z těch hradních věží. Prostor, který by byl na zváženou třeba i k nějakému komerčnějšímu užití. Vlastně když vypukla válka na Ukrajině, tak ten jsme uvolnili Olomouckému kraji a od té doby tam s náma bydlí jedna byla Ukrajinka a vlastně ten prostor obývá jako takový svůj azyl a vidím v tom větší smysl teda, než to nabízet široké veřejnosti.
0: Mm, jasně. A mimochodem, kdybys mohl potkat třeba nějakého pána, který vlastně obýval ten hrad a vrátit se jako do historie, tak kdo by to byl? Byl by to někdo konkrétní, s kým by se chtěl potkat?
1: No, těch významných šlechticů se u nás vystřídala celá řada. Minimálně na nějakou krátkou chvíli by asi bylo zajímavý se potkat s Vilémem z Pernštejna, protože to musel být neskutečný člověk. Určitě by stalo za to, nevím, jestli možná radši v rámci nějakého večírku potkat třeba Petra Voka z Rožmberka. Málo se ví, že tady ten šlechtic původem z jižních Čech vyženil Helštín. No a ten teda je vyhlasný tím, že na uvítanou byla žejdlíky piva nebo vína na ex a s tím by byla určitě velká legrace. Otázka, jestli bych mu dokázal držet s ním krok. No ale máme tam takovou jednu postavu, která je opředená řadou tajemství, nebo není o ní úplně mnoho pramenných informací, a to je Sir Atkins, chlapík, který ze zříceniny Helvštína začal dělat, řekněme, turistický cíl. Jo, on inspirovaný romantismem, nebo znalý tady toho fenoménu od něj z domoviny, z Anglie, se dostal k Dietrichsteinům jako správce, a to v době, kdy se budovala severní dráha císaře Ferdinanda, takže tady ten chlapík cítil ten potenciál toho domu a jako první tam začal budovat chodníčky, pěšinky, dokonce tam zřídil kuželnu, nějaký taneční pavilon. Prostě to byl člověk, který měl, dneska bychom tomu řekli, něco jako business plan, ale měl tu vizi a hlavně cítil, že je škoda, aby tak nádherné místo sloužilo jenom pro těžbu dříví anebo pro lámání kamene.
0: No, to je velice, velice zajímavé. Mně napadá, jestli je vlastně v rámci té historie něco, o čem se třeba málo ví, a o čem jako není to součástí takového toho běžného povědomí právě o hradu Helvštín. Ty jsi možná zmiňoval některé z těch věcí, ale něco třeba jestli taková jako perlička, kterou bys vlastně ideálně každému návštěvníkovi chtěl říct, protože se to málo ví.
1: My jsme s kolegy před pár lety vydali monografii o Helvštíně. Má to několik set stran textu a myslím si, že každý to období je i tak vlastně dotčený jenom velice zlehka, že každá ta etapa v případě, že by to někoho zajímalo, by se dala studovat strašně hluboko. A vidíme i ze současnosti, že vykládat objektivně nějakou skutečnost je strašně komplikovaný a každý má jiný úhel pohledu, každý se na věci dívá z jiné perspektivy, má jiný vnímání a tak, takže obecně si myslím, že historie je velice komplikovaný obor a hledat nějakou objektivní pravdu nejde jinak než skrze ta fakta v písemných pramenech nebo v archeologických pramenech, jo. Takže za mě je ten dům jednou velkou hádankou a byť teda známe nějaká data, známe nějaká jména, známe třeba osudy těch lidí, tak si nemyslím, že je možný je vykládat široké veřejnosti jako daný pravdy, že tam je vždycky strašně velký prostor pro nějaké hypotézy, úvahy a taky možnosti, že to vlastně všechno bylo úplně jinak.
0: To je pravda. A kdybychom si třeba společně prošli, dejme tomu ty nejzásadnější momenty v historii Helvštína, tak do jakého roku bychom se museli vrátit vůbec?
1: No, to je taky komplikovaný, protože ten kopec ční nad řekou Bečvou, je to takový poslední výběžek Maleníku, je to místo z části ukryté v lesích a z části exponované nad tou vodní hladinou. No a tím, že když si tam sedneš takhle kolem 5. 6. odpoledne a sleduješ to zapadající slunce, tak prostě cítíš nějakou fascinaci, nějaký ohromení nebo hypnózu. A to teda cítili ti naši předci už strašně dlouho zpátky. A teď třeba kolegové, archeologové tam postupně objevují keltské šparky bronzové. Jo, takže dávno předtím, než tam vůbec nějaký Helštín stál, tak ten kopec sloužil ať už jako rituální místo, nebo jako místo setkávání, nebo jako místo, kde bylo možné vykonávat nějaké obřady, anebo se prostě jenom nechat fascinovat tím sluncem, stejně jako to můžeme dělat 2500 let poté, co tam takhle stáli. A kdo ví, kolik ještě civilizací tam mohlo stát před nimi, aniž by po sobě třeba nějaký hmotný doklad zanechali. Takže pokud bychom se bavili jenom o tom hradě samotném, středověké stavbě, tak ta se začala budovat někdy na přelomu 13. a 14. století. A i tady ta doba je velice komplikovaná na nějaké vysvětlování, protože na tom zřejmě pustém kopci začal budovat slezský šlechtic, který se jmenoval Helfried z Linavy, a to byl chlapík, který si moc nebral servítky a vůbec mu nevadilo, že ten kopec nebyl jeho, že základní kámen založil jako černou stavbu a jeho zaměstnáním bylo to, že konal výpady k té Bečvě, kde přepadával karavany obchodníků a loupil. A tady z toho nabitého majetku postupně stavil takový malinký, nejspíš dřevohlinitý hrádek, který je zcela nesrovnatelný s tou dnešní podobou toho domu. No, ale třeba tady o tom člověku máme jenom několik holých věd v moravských zemských deskách nebo v nějakých zápisech z doby Karla IV. Takže asi si umíš představit, že vyvodit něco ze dvou věd je strašně komplikovaný a my se vlastně pořád jenom domníváme, jo? Třeba stavebně historický průzkum nebo nějaký dendrochronologický průzkum, kdy se dají dohromady s těma archeologama, tak třeba umí říct, jak ten dům v té době byl velký, jestli tam bylo tolik místností nebo tolik místností, ale tím asi končíme. Maximálně, jakou používali keramiku a jakýma mincema platili. A to je zhruba tak všechno. No, ale s tím přibývajícím časem, s každým z těch dalších šlechticů, kterých se tam skutečně vystřídalo strašně moc, ať už to byly třeba pánové z Kravář, nebo to potom byly pánové Kostkové z Postupic, nebo ti zmiňovaní už Pernštejnové, tak je těch dokladů víc a víc a nějaký obrázek o tom jejich každodenním životě, o tom jejich hospodaření, o tom, jakým způsobem pečovali nejenom o hrad, ale i o to okolní panství, máme poměrně hodně. Otázka, jestli to je pro nás důležitý v současnosti. Je to zajímavý s tím asi umět seznámit tu část veřejnosti, která o to jeví zájem, ale z pravidla, když návštěvníci opouští areál, tak si odnáší dost informací i mimo tu minulost, spíš se zajímají o provozní věci, hodně zajímá ta naše současnost spojená s tradičním řemeslem. No a pak je tam pár takových termínů, který třeba zmiňují průvodci, a to je jedna z těch málo věcí, co návštěvníkovi ulpí.
0: Kolik průvodců vůbec máte na hradě teďka aktuálně? Samozřejmě během sezóny, že tam je to určitě.
1: Máme fajn stálí dva, respektive jednoho průvodce a jednu průvodkyni, ale jak se sezona rozběhne a začne takový to období školních výletů, tak samozřejmě bereme celou řadu brigádníků a pomocníků, takže v konečném důsledku

0: ne z hlediska té prosperity, ale z hlediska toho, jak se z nedobytné pevnosti takhle ze dne na den stala zřícenina. Helštín byl fenomenální nejenom jako hradní architektura, ale i jako pevnostní architektura. A tady ta pevnost, byť teda z velké části budovaná ve století 15., dokázala díky důmyslnosti pernštejnských stavitelů odolat i útokům mnohem modernější techniky. Když třeba Helštín dobývali Dánové 1626 nebo potom ve 40. letech 17. století dvakrát po sobě švédská armáda, která byla vlastně nejdokonalejší asi složkou té doby bojovou, tak ani jedna z těch armád Helštín nedobila. Takže řada lidí si klade otázku, jak to, že z výstavní pevnosti, z nádherného reprezentativního domu je z ničeho nic barabizna, která je ve fázi ruiny. No a do toho stavu se dostala nešťastným rozhodnutím, když totiž Helštín získal jako konfiskát kardinála Zitrichštejna, tak zvažoval, co s tak velkým domem. Živit posádku je drahý. Udržovat areál je drahý. Vůbec pečovat o každodenní provoz toho domu neskutečný náklady. Tak si říkal, že tam zřídí zemskou sýpku. No a jeho představa byla taková, že když získal subvence na ten dům samotný, tak z císařské kasy získá peníze i na provoz té sýpky, ale tam se bohužel nedohodli. A potom díky rozhodnutí vojenské vídeňské rady nastoupila posádka z Olomouce, takže vlastními silami si nechali Helštín zdemolovat. Takže to, co se kontinuálně budovalo víc než 3 století, tak potom během 2 letních týdnů lehlo popelem, co bylo dutý, tam se narvaly soudky se střelným prachem, no a dílo zkázy pak už dokonali rabující okolní obyvatele, protože každému se hodilo trochu kamení, trochu železa, trochu opracovaných pískovců, takže roku 1656 se z nedobytné pevnosti stala ruina.
1: Zajímavý tady ten příběh toho, no, opravdu, a ty říkáš během 2 týdnů v podstatě, že se to jako událo, a teda zásadní rána.
0: To byla zásadní rána, kdy z něčeho života schopného se stalo něco, co na dlouhou dobu nemělo žádné využití, co chátralo, co ale zase nabývalo na té romantičnosti, a najednou, když se tady objevil Atkins, tak to, v čem nikdo žádnou hodnotu neviděl, mělo najednou hodnotu nedozírnou.
1: Je třeba z nějakých historických pramenů dohledatel, jestli tady podobný scénář se třeba udál i na některých jiných místech, na nějakých hradech nebo zámcích třeba?
0: Je to možné, já osobně ho neznám, ale osobně o takovém díle zkázy, protože Helštín je skutečně obrovský dům a i ty náklady na tu jeho likvidaci musely být nedozírný, od toho střelného prachu a té ničivé síly muselo být fakt hodně na to, aby ho zničili aspoň tak, aby byl neobyvatelný. Protože tam nebylo cílem srovnat ho se zemí, cílem bylo prostě to, aby kdyby se přiblížil nepřítel, aby tam nemohl přečkat zimu, aby tam nemohl hospodařit, aby mu to nemohlo sloužit k vojenským účelům.
1: Takže vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, ty důvody byly primárně ekonomické a skrze to, že vlastně živě takový objekt bylo poměrně hodně nákladné a tím, že proto potom neměli de facto využití ani formou té sýpky, a tak se rozhodli teda pro tady tohle drastické řešení.
0: Jo, bylo to pragmatický projekt.
1: Zajímavé. Já bych se chtěl zeptat samozřejmě potom na tu druhou fázi, a to znamená, ta byla teďka v té řeknu nedaleké historii a minulosti, a to byla právě naopak rekonstrukce, protože o Helštíně se hodně mluvilo v souvislosti s jeho rekonstrukcí a ta si myslím, že se velmi zdařila, taky získala spoustu ocenění a myslím si, že také zájem veřejnosti. Tak ty už jsi byl u toho, pokud se nepletu, čeho odpovídá to tomu tvému působení na hradě. A tak jak jsi celý ten proces vlastně nějakým způsobem vnímal?
0: Jo, tak pokud se budeme bavit o paláci, tak to je taková kapitola, která se s Helštínem táhla od 50. let 20.

0: století. Celý ten areál byl opravován, nechci říct ani rekonstruován, prostě byl hodně proměňován v duchu takového historizujícího způsobu, který tam nastavil pan doktor architekt Zdeněk Gardavský. A tady ten člověk i fyzicky na Hlavštíně trávil víc než půl století svého života. A jeho vizí bylo z té ruiny udělat reprezentativní hrad, který se bude tvářit jako středověký. Jeho cíle, řekněme, vzory byly ve Francii, v Anglii, takový určitě Carcassonne, to by byla ta meta správná. Zdeněk Gardavský stejně jako postupně upravoval jednotlivé věže, jednotlivé stavby, sedlovými střechami, krytými pálenou taškou anebo šindelem, tak toužil potom, aby i ten palác v nějakém období získal sedlovou střechu, aby mu byly doplněný patra, aby se tam v nejlepším případě osadila i okna a dveře a aby ten objekt získal zpátky mobiliář. Jenže ty principy památkové péče čím dál víc vlastně s tímhle přístupem nesouhlasili. Čím dál víc to bylo vnímáno negativně jako nějaká hra na minulost, jako že osazujeme něco někam, co tam už dávno nepatří. Jakože i to rozhodnutí zlikvidovat ten areál bylo nějakou stopou a že i ten stav té ruiny má nějakou vypovídací hodnotu a tvářit se, že se tohle nikdy nestalo, vlastně nejde. Takže od té Gardavského vize, že bude všechno na Helštíně vyšší a špičatější a středověčejší, se začalo postupně upouštět a už moje předchůdkyně, paní Marcela Klekerová, vlastně byla tady tou metodikou přinucena, že na jedné z těch staveb blízko paláce místo sedlové střechy udělala střechu za atikovou. V té době to ještě teda nebyla střecha proskleraná, je krytá plechem, ale každopádně to byl takový zlom někdy kolem roku 2000, kdy poprvé neprošla špičatá střecha a kdy ty úvahy o paláci se začaly měnit. Ještě dávno před mým nástupem proběhla i nějaká soutěž architektonická, jak by ta záchrana toho paláce, to je asi důležitý slovo, záchrana. No, my jsme jako nikdy netoužili jenom po zastřešení, ale vždycky to bylo spojené hlavně s nějakou záchranou hmotné podstaty toho domu. No a výsledkem té soutěže, to bys koukal, no, to byly prazvláštní věci od úplně jednoduchých stříšek přes takový kovaný dekly až po vznášedla nebo plachty, který tam prostě architekti chtěli vetknout. No ale v roce 2010, když jsem nastupoval, tak náš pan ředitel přesvědčil Vědeckou radu Národního památkového ústavu, že stav paláce na Helštíně je natolik tristní, že musíme stanovit jasný směr a jasnou cestu, jak ten dům zachránit. No a tady v Olomouci, v Petrášově paláci se sešli členové té vědecké rady a neřekli teda jak, ale minimálně nám dali jasnější doporučení. Minimálně jsme získali takový rámec, taková pravidla, kterých se držet při hledání té cesty a ta zněla docela jasně. Důležité je neměnit siluetu, důležité je zachovat ráz té zříceniny. V případě, že budete chtít do toho objektu nějakou střechu vetknout, udělejte to, ale z technicistních materiálů. A to byly takové noty, podle kterých se začaly odehrávat různé pokusy zase další a další. Čas plynul, dům padal. Bylo to skutečně dost stresující období v tom smyslu, že ráno, když jsem se procházel, tak už se nezbíraly jednotlivé kamínky nebo cihly, ale už se odvážily kolečka plný stavebního materiálu, který se tam lidem řítil na hlavu. že jednoho pěkného dne jsme prostě došli k tomu, že ten palác musíme zavřít. A pořád běžely ty úvahy, jak u něj dál pečovat. Na scéně se objevil pan architekt Tomeček, ten přišel s projektem, který už vypadal, že možná se podaří prosadit, to se psal rok 2012, ale ani to nakonec nedopadlo a až v roce 2015 se objevil na scéně pan architekt Miroslav Pospíšil a jeho nápad, jak ta pravidla skutečně naplnit, tak abychom byli v souladu s památkáři a abychom byli spokojeni i my jako uživatelé. No a navíc to byla tak mimořádná doba, že se sešla ta architektonická idea, zároveň byla politická vůle a ještě k tomu bylo období mimořádných dotačních projektů, které se na to dali napasovat. Takže najednou ten strašně komplikovaný problém do sebe zacvakl, najednou se objevila taková ta možnost strčit tu nohu do těch dveří a už to nenechat zabouchnout. Takže až po roce 2015 začaly rozbíhat takový další projektový úrovně jako studie proveditelnosti a propracovanější projekty, které by třeba už byly vhodnější k té realizaci. Do toho se začalo žádat o ty evropské prostředky a vlastně čas mi přišlo, že běžel tak strašně rychle, že už si to ani všechno pořádně nepamatuju.
1: No, když by se to dalo, tenhle ten vzorec, kdy to hezky zase do sebe zacvakne, aplikovat i u jiných památek a na jiných místech, myslím si, že by to bylo velmi žádoucí, ale samozřejmě jsem rád, že to u vás všechno zaklaplo do sebe a podařilo se to. A mě by zajímalo, kdyby teďka měl trošku vizualizovat a trošku se zasnít a měl nějakou kouzelnou hůlku, kterou bys mohl splnit si jedno přání a něco, nějakou část třeba toho hradu vrátit do původního stavu nebo ještě nějakkoliv vylepšit, opravit, tak věděl bys?
0: Jo, to je moje práce, snít a následně hledat způsoby, jak ty sny zhmotňovat. Už nějaký pátek sním o tom, že bych chtěl vytvořit lepší zázemí pro dobrovolníky. Kromě té architektury, kromě historie a kromě uměleckého kovářství vnímám dobrovolnictví jako fenomén, který je těžko se to popisuje. Tam obrovská energie, je to neskutečný počet lidí, kteří jsou ochotní Helvštínu pomáhat ve svém volném čase a byť oni si nestěžují nebo nějak neremcají na to, že ty podmínky, ve kterých se tam pohybují, jsou hodně partizánský, tak já nějak vnitřně cítím, že pokud bychom pro ně měli hodnější zázemí, tak by to sebou přineslo zase ještě další přidané hodnoty a mohli bychom jejich služeb třeba využívat ještě víc.
1: My jsme se už bavili o tom, jaké akce vlastně všechny na Helštíně probíhají, nebo respektive bavili jsme se o těch, které ty si tam nechtěl, ale zajímalo by mě, kdybychom si prolítli zhruba tak nějak tu jednu sezónu, tak jaké akce třeba převládají, jaké jsou nejnavštěvovanější, nejatraktivnější z pohledu právě a návštěvníků?
0: My toho chystáme docela dost. Máme takovou, si myslím, souhru nebo takový soulad s vedením Muzea Komenského v Přerově, pod který spadáme, že to stavíme na pestrosti. Náš kulturní kalendář není vyprofilovaný třeba jenom na šarmíře nebo jenom na řemeslníky, ale snažíme se toho nabídnout co nejvíc. A kdybych to vzal letem světem, tak každý z těch sezónních měsíců má nějaký takový tahák, kdy víme, že těch lidí přijde hodně. Začalo to hned po novém roce, to je akce spojená s turisty, je to novoroční výstup a letos prošlo za jediný den branama Helvštína nějakých 4000 lidí. Teď na jaře samozřejmě Velikonoce. Velikonoce to je fajn příležitost, jak lidem nabídnout tradice, folklor, řemesla. V květnu je to festival vojenské historie. Ten teda nepořádáme my jako hlavní pořadatel, ale pořádá ho skupina historického šermu Adoria a je to taková pestrá přehlídka vlastně vývoje ať už vojenství nebo módy nebo historických kuchyní, řekněme od Keltů až po legionáře světových válek. Červen, tam jsou dvě takové moc hezké akce. Jedna je spojená s kávou, se jmenuje Alter Coffee a je to o alternativních přípravách kávy. Potom jsou to helvšínské ateliéry, to je vlastně zase naše muzejní taková interní akce, kdy se snažíme návštěvníkům ukázat, že ta muzejničina nemusí být nuda, ale že to může být docela atraktivní činnost, takže odhalujeme tu oponku, aby široká veřejnost mohla kouknout pod ruce konzervátorům, archeologům a dalším kolegům z muzea. No a pak už se blíží ta hlavní část sezóny, prázdniny, takže v červenci je to pouť, to jsou skutečně tisíce lidí. No a takový pomyslný vrchol je každoročně mezinárodní setkání kovářů pod názvem Hephaiston. Letos to bude už 43. ročník a já jsem vlastně hrdý na to, že na Helštíně můžeme realizovat ještě k tomu vlastníma silama něco, co za hradby přitáhne celý svět a doslova celý svět, nejenom teda z té odborné kovářské veřejnosti, ale i ta návštěvnost je neskutečná a většinou ta hranice 10 000 osob je tam každoročně atakované.
1: Mimochodem napadá mě, nevím, jestli se to dá nějak vlastně zaevidovat, ale odkud třeba z nejvzdálenějšího místa k vám jezdí návštěvníci, nebo si tam měl možnost někoho potkat?
0: U těch návštěvníků je to komplikovaný, protože pokud oni sami se nepřihlásí nebo neřeknou, odkud dorazili, tak nevíme. Ale třeba u těch kovářů máme evidence, registrace a loni to byli Australani, Japonci, takže z druhé strany planety. Je to pro ně příležitost se potkat s těmi kamarády napříč tím světem, tím, jak teď internet všechny propojuje virtuálně, tak tady vlastně poté, co celý rok můžou komunikovat přes všechny ty kanály digitální, tak teď mají tu možnost se potkat na tom jednom místě a konfrontovat ty svoje dovednosti a řada z nich třeba i ty vystavené práce, které sebou přiváží.
1: Ty jsi byl taky účasten tady téhle z té akce, protože sám jsi kovářem, tak mě zajímalo vlastně v jaké pozici vystupuješ v rámci téhle z té akce.
0: V rámci téhle akce to mám celý na krku, takže já to pár měsíců předem začínám všechno chystat a jsou to takové 3 dny, které utečou jako voda a když si vezmu, že přijede minus 600 účastníků, tak mě skutečně vychází na každýho tak akorát mu říct ahoj, jak se máš, a to je všechno, jo. Není tam moc času, protože jednak koordinuju porotu, jednak tam máme řadu činností spojenou s tou výstavou, jednak tam probíhá živá tvorba a tím, že to mám celý pod palcem, tak tam prostě moc času na nějakou účast aktivní, jinou než organizační, prostě nemám. Ale čas od času si to vynahradím při jiných příležitostech a co se týká toho rozsahu, tak hodně podobné je setkání v Toskánsku a toho jsme se už s kamarády několikrát účastnili i jako aktivní tvůrci. No a pak pro mě jsou nejmilejší spíš ty komorní akce, takový přátelský kování třeba na Štramberku anebo nějaký kování, který dřív probíhalo u přátel na spřáteleném hradě Buchlově. Tam to bylo pod názvem Buchlovské kování, tak tam, když není ta zodpovědnost, když tam po člověku nikdo nic nechce a skutečně se dá věnovat jenom tomu kladívku, tak to je úplně čas za odměnu.
1: Máš tady toho času více i takhle během celého roku, nebo jsou to spíše už, možná řekl, bohužel výjimky a takové jako nárazové akce, které musí být dopředu hodně naplánované?
0: No, je to jak kdy, ono nejvíc volného času mám v měsících, které jsou chladné. A ta kovárna je taková venkovní, tím pádem zase, že bych tam úplně toužil trávit leden a prosinec v minusových teplotách, tak to prostě není. Takže spíš se do dílny dostanu výjimečně v rámci třeba údržby, kdy pan údržbář potřebuje třeba nějaký drobnosti na opravy, nebo při nějakých mimořádných příležitostech. Teď zanedlouho budeme dělat takovou akci noční kování a tím, že je to po pracovní době, tím, že přijedou parťáci tady z Olomoucka a vždycky máme vytyčený hlavní cíl vytvořit nějaké společné dílo, tak se často přidám k ním. No, ale takové kování jako na nějakou zakázku, tomu se spíš vyhýbám, protože vím, že bych měl velký potíže dodržovat nějaký termíny a vůbec práci většího rozsahu si tam moc netroufám dělat z toho důvodu, že i ta kovárna je poměrně exponovaná v rámci našeho programu. My totiž kromě Hefajstonu máme celou řadu dalších kovářských akcí. Děláme kurzy pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky. Děláme různý workshopy během těch celodenních programů, tak aby si k tomu mohli čichnout třeba rodinky s dětma. Takže člověk ten prostor vlastně si nemůže uzurpovat sám pro sebe, když by třeba někdy chtěl.
1: Rozumím tomu. A ty kdybys mohl si vymyslet nějakou úplně jakoukoliv libovolnou akci, měl bys nějakou vysněnou, která třeba nemusíme vůbec brát ohled na budget, jo, takové věci, ale zkrátka jednu nějakou akci, která by se z tvého pohledu na Jelštin hodila.
0: Já musím říct, že vlastně si ty sny plním, jo. Většina těch bodů toho kulturního kalendáře, pokud nejedou z nějaké dlouholeté setrvačnosti, tak jsou nějakýma podnětama z mé strany a většina těch bodů tam přibyla za mýho působení a vlastně mám úplně plnou podporu vedení muzea a vlastně ve chvíli, kdy chcem udělat akci pro Lukostřelce, uděláme akci pro Lukostřelce, ve chvíli, kdy chcem udělat akci pro milovníky kávy, tak ji prostě uděláme. S tím teda, že já dopředu vím, že jediné, co mě limituje, tak jsou ty prostorové možnosti a možnosti rozpočtu. Takže samozřejmě, kdyby budget byl neomezený, tak si umím představit, že každou tu akci bychom podpořili třeba konkrétním umělcem, který by ji povýšil ještě o několik úrovní výš, ale zase si nemyslím, že za každou cenu musíme být místem, který bude lákat na rokový superstar a tak, na to jsou určitě zajímavější prostory s lepšíma kapacitama a jsem vlastně spokojený, tak jak to teď běží.
1: Zajímalo by mě, jestli jsou nějaké třeba pověsti spojené s hradem Helvštín a jestli jsou nějaké třeba i příběhy nebo legendy, které se vypráví.
0: Jo, těch je strašně moc. Jsou i sepsané. Paní Věra Krejčířová, která kdysi pracovala na Helvštínské pokladně, tak si dala tu práci a ty nejznámější sestavila do takového malinkého špalíčku. A mezi ty, co třeba rádi povídáme i v rámci toho běžného výkladu průvodcovského, tak je to třeba pověst o zelené paní, zatímco většina objektů mají ty dámy buď bílé nebo černé, tak na Helvštině je zelená. Údajně, když Jan z Messenpeku v půlce 15. století nastoupil na Helvštín, tak chtěl zavést právo první noci, ale hned ta první jeho oběť Aneška s ním prostě svou noc strávit nechtěla, takže místo toho, aby s ním vstoupila do lože, tak raději se vrhla z hradby do tehdy ještě čirého jezírka, kde utonula, hladina se zatáhla takovým zeleným povlakem a od té doby se tam Aneška v té roli zelené paní pohybuje. Díky té své moci Jana z Messenpeku z Helvštína údajně vyhnala, zatímco ona sama tam zůstává. Má to takovou ještě další rovinu, že na hradě řada míst s takovým zeleným povlakem a údajně, když k takovému místu přiložíš prst a v duchu si vlastně v něco vysníš nebo projevíš nějaké přání, tak do roka a do dne se to splní. A jak víme, víra v něco má velkou moc, takže čas od času přijde nějaký děkovný e-mail, že se to fakt povedlo. je to potom vlastně i úsměvné, ale i potěšující.
1: Mm-hmm. Tak to je zajímavé. A to by se stala třeba nějaká nevysvětlitelná příhoda nebo nějaká takováhle historka?
0: Vlastně ne. Vlastně jedinkrát jsem tam neměl úplně dobrý pocit v tom svém bydlišti, ale jakože by se tam dělo něco abnormálního. Většina těch zvuků se dá nějak racionálně vysvětlit, většina těch světýlek se prostě taky nějak časem zjistí, odkud ten zdroj pochází. Nějaký pohyby čehokoliv, většinou v důsledku větru, no, ale jednou jsem měl takovou zajímavou zkušenost, kdy jsem se vrátil po víkendu do věže, a přestože byt byl zamčený, tak v krbu plápolal oheň. A většinou teda to je tak, že ta kamna mají neskutečný tah, takže musím přikládat každou půl hodinku zhruba. Tak jsem si nedokázal vysvětlit, jak to, že prostě tam něco vydrželo plápolat skoro 3 dny. Ale teď se mi stalo něco dost podobného, a asi jsou prostě specifický špalíky nějakého extra přesušeného dříví, které dokážou žhnout nebo dokážou držet třeba jenom malý kousek té žhavé hmoty a ve chvíli, kdy se změní vlhkost nebo se změní tlak vzduchu nebo víc foukne do komína, tak se dokážou rozhořet. No, asi je to prostě výjimečný, je to jeden špalíček z tisíce, ale stát se to může, takže ani tady tomuhle nepřikládám žádnou velkou váhu.
1: Je to tak, rozvracíš tady ty magické momenty tím racionálním přístupem.
0: No tak kdyby tomu člověk věřil a pak se nechával každou tu drobností nějak rozvyklávat, tak by tam asi dlouho nevydržel.
1: Mimochodem, je nějaké místo na hradě, tvoje oblíbené anebo nějakým způsobem magické pro tebe?
0: Často se nechávám tak nějak odnášet tu nostalgii nebo těma vzpomínkama na dobře vykonanou práci právě na tom paláci, protože se objevuju v prostorech, kde vlastně několik století vůbec nikdo být nemohl. Jednak tam nebyly schody, žádná plocha, kde by se člověk postavil, tam neexistovala a až díky tomu projektu je možnost se dostat na samý vrchol toho renesančního stavení a má to tam takový prazvláštní kouzlo. Člověk vidí do údolí Moravské brány, člověk vlastně zhlédne celou tu rozvinutou architekturu Helvštína, která je skutečně kolosální, to je nějakých 21 000 metrů obestavěné plochy. A tak tam rád rozjímám. No a pak je to na protipolu, je to na široké hradbě a tam je takový úžasný průhled mezi předsunutou hranolovou věží a hláskou galerie, kdy když stojíš, tak vidíš vlastně celý ten hrad, jak se tak kaskádovitě zvedá a vlastně si jenom říkáš, jak je možný, že tohle někdo dokázal vybudovat.
1: Zajímalo by mě vlastně ještě v souvislosti s hradem, jestli jsou nějaké cíle, jakože určitě jsou, které ty máš teďka před sebou a jsou nějakou tvou vizí, kterou by si chtěl ještě naplnit v nejbližší době. A zase samozřejmě určitě jsou nějaké okolnosti, které tomu buď pomáhají, nebo naopak to prodlužují. Nicméně, co by bylo asi teďka na prvním, druhém, třetím místě takhle?
0: Tak, začnu tím, co je reálné, že se povede, a to je oprava střechy na takzvaném H-studiu. Je to zase konstrukce, která už je teda dílem 20. století, teda obecně už víc opravujeme ty věci, které vznikly v období komunismu, než že bychom opravovali ty díla středověku, jo? Protože těch zásahů od 50. do řekněme 90. let tam bylo obrovské množství a zrovna jedna tady z těch novějších staveb už potřebuje péči, takže začínám tady tou střechou na A-studiu. To vypadá, že skutečně klapne, máme na to projektovou dokumentaci, vypadá to, že budou uvolněny finanční prostředky, ale teď samozřejmě ještě takový ty otazníky, seženem firmu, neseženem firmu, budou mít skladem dostatek šindele a tak dále. Ale věřím, že tohle už je na velice dobré cestě. Pak je tam ta věc, kterou jsem zmiňoval už předtím, že bychom chtěli rozběhnout nějaké řízení ohledně zázemí těch dobrovolníků a v podstatě by šlo o to trošičku kultivovat jejich ubytovací kapacity, šlo by o to vytvořit nějaký prostor, kde by se dal trávit ten čas, i když je třeba chlad, anebo kam by se mohli schovat, když je deštivo. Něco takového nenápadného, ale funkčního, ale to je zatím v takové fázi spíš úvah a nějakých nápadů, jak by to asi mohlo vypadat, ale ještě jsem proto nedokázal udělat žádný další kroky. Oslovit památkový ústav, zahájit projektování a tak dále. Takže to je vize, která přijde na řadu hned po té střeše. No a jako dlouhodobý problém máme takový krátký úsek pozemní komunikace od parkoviště k první bráně. Tam je vlastně asfalt ze 70. let a už je ve stavu, kdy to je fakt ostuda. Takže máme sice stavbu roku, máme Českou cenu komory architektů, ale ten samotný příjezd k tomu domu by chtělo maličko zlepšit. Takže doufám, že i s obcí, i s krajem, i s dalšími zainteresovanými najdeme nějaký způsob, jak tady tohle vyřešit, protože Helštín vnímám jako reprezentativní prostor, vnímám ho jako místo, kde rádi třeba se prezentují i naši čelní zástupci a bylo by úplně super, kdyby tam prostě lidi nepřijížděli po děravém asfaltu.
1: Komu rozumím. Mimochodem, tvé období kastelánské je nějak omezené? To máš na dobu neurčitou, nebo jsou tam nějaká období, kdy se ti to vždycky nějak prodlužuje, nebo...
0: Není to funkce jmenovaná, já jsem vlastně zaměstnanec, že jsem zaměstnancem Muzea Komenského a to tak vnímám do prvního průšvihu, nebo do prvního infarktu, nebo nevím, co se může stát, může přijít vyhoření, ale legislativně to není omezeno, nemáme žádná období a jsem za to rád, protože i od řady kolegů, co se pohybovali na podobných památkových objektech, jsem v těch svých raných letech slýchal, že je dobrý se s tím domkem nějak zžít a zjistit, co vlastně potřebuje. A teď s odstupem těch let, který už jsem tam prožil, jim dávám za pravdu. Je to prostě komplikovaný organismus a aby tam byla nějaká harmonie i v těch personálních věcech, i v tom kulturním programu, i v tom hospodářském fungování. Jo, chce to trošku nasat, aby to fungovalo.
1: Tak je dobré, že zatím to vyhoření necítíš u sebe, nebo alespoň z toho, jak o tom povídáš, to poznat nejde. A samozřejmě budu rád v momentě, kdy budete dále rozvíjet podle těch plánů, které jsi zmiňoval. A ještě mám poslední dotaz na závěr. Zajímalo by mě, jestli máš nějakého návštěvníka, který hradem prošel nebo hrad navštívil tohle místo, kterého si velmi vážíš. A teď to může být opravdu jako kdokoliv, je někdo třeba slavný, nebo někdo tě překvapil, třeba, že jsi tam objevil, tak jaká pomyslá síň slávy.
0: Z těch slavných osobností se tam každoročně pár mihne. Třeba nejsem ten typ, jak to dělají třeba hoteliéři, že se s nima vyfotí a dávají si to někam na recepci, to prostě to mě proti srsti vyloženě. Ale bylo třeba fajn si potřást pravicí s Janem Andersonem z Žetroutál, ale víc vnímám ty lidi z regionu, víc vnímám ty lidi, kteří třeba ten dům sledují dlouhodobě, ať už to jsou Lipeňáci, nebo to jsou lidi z Týna, kteří teď už jsou třeba v tom postproduktivním věku a mají to srovnání s tou dřívější dobou nebo s tou minulostí a dokážou třeba projevit takovou tu všímavost, že vidí, že se to posouvá, nebo že se jim to líbí, kam to směřuje, a to vždycky člověka potěší. Samozřejmě lidi, kteří přijedou z té odborné branže, ať už to jsou ti kováři, nebo to jsou architekti, nebo designéři, tak když se vysloví kladně, tak je to fajn, ale vnímám to, že to je jednorázová záležitost. Zatímco ti lidi nejbližší, nebo z těch nejbližších lokalit, to často vnímají dost jako srdečně, dost niterně a jsou vůči tomu hradu citlivější. Takže když tihle zavítají a dokážou se podělit o nějaký ty kladné emoce, tak to mě skutečně těší.
1: Říká Jan Lauro, který je kastelánem hradu Rauštín. Honzo, já bych chtěl poděkovat na to, za to, že jsi našel čas a dorazil jsem za námi do studia. Bylo to velmi zajímavé povídání a já ti budu držet palce, aby se všechny ty vize naplnily ideálně ve 100%.
0: Tak díky za příjemný rozhovor a třeba zase někdy.
1: Určitě. Ještě než se rozloučíme definitivně, mám pro tebe takovou malou pozornost, aby se na dnešní interview nezapomněl, takže prosím, přijmi naše červeno-bílé ponožky s motivem Anna a jede a třeba najdou své místo i u tebe v komnatě.
0: Jo, děkuju pěkně, třeba se budou nahřívat u krbu spolu se mnou.
1: Přesně tak. Nezbývá, než se rozloučit s našimi diváky a posluchači, přátelé, mějte se krásně, my pro vás určitě v brzké době zase připravíme další inspirativní rozhovor se zajímavým hostem a samozřejmě vám ho zprostředkujeme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá

0: Se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
1: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom o nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
0: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
1: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu to se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
0: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
1: Ahoj, čau, všechny zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, dokola si opakujte, že ráno je moudřejší večera. Býci, vy dnes podáváte opravdu skvělé výkony. Blíženci, v mnoha ohledech můžete být pro okolí velkým vzorem. Raci, zažijete možná příjemný šok v podobě nějakého benefitu. Lvi, když se pro něco rozhodnete, už není cesty zpátky. Pany, nezapomeňte, všechno chce svůj čas. Váhy vás pohltí tvůrčí energie a budete velmi produktivní. Štíři, pokud je doma všechno v pořádku, tak záříte štěstím. Střelci, měli byste si trochu lépe vyvážit svůj jídelníček. Kozorozi, s rodinou si otevřeně vyříkejte, co vás trápí. Vodnáři, zelená vám naskočí vždycky v tu správnou chvíli. A co my ryby, když chceme, tak si to v práci umíme zjednodušit a tím pádem i zrychlíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller,

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky. Oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
4: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
3: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
4: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
3: Vozovku na D46C dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic, spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
5: Hlas lidu.
3: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
5: Sport.
3: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Který nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr. Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Random flashback.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internet.

0: Internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
1: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěži, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě ten druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
0: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
1: Určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
0: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
1: Ahoj, čau, všichni zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
7: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na Vodníček Olomouc. Pozor, počet míst je omezený.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
3: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdar.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Je úterý 19. května. Nové bydlení pro zvířata v olomoucké zoo. Zahrada nechala zrekonstruovat 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda. Ve sportu pak splněná záchrana fotbalistů Kroměříže v Národní lize. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém dipsy.cz. Čas mají do května. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu cermat.cz.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Důležité vítězství pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po překvapivé prohře se Slovinci dokázali v základní skupině B porazit obhájce bronzu Švédy 4-3 a na kontě mají dvě vítězství.
3: Těžký zápas. Myslím, že pro nás, pro golmany, to nebyl úplně ideální ten začátek. Málo střel, hodně gólů. Kolega ten to měl ještě těžší, na toho nešlo moc nic, ani potom na mě to začalo pak lítat. Já nevím, vyhráli jsme. Já to mám pak plný zuby, takže.
2: Dodal po zápase se Švédskem pro ČT golman Josef Kořenář. Poprvé od roku 2024 dokázal český elitní oštěpař Jakub Vadlejch hodit oštěpem přes 85 metrů a výkon mu přinesl medaili. Na atletickém mítinku v Tokiu hodil přesně 85 metrů 24 cm a hodem vyhrál a získal zlato. Gratulujeme.
0: Radio Metropole, to na sebe.
4: Východ slunce 5 hodin 1 minuta, západ 4 minuty po 8:30 večer a zahrádky kaváren dnes pojedou na plné obrátky. Víme, jak bude, úterý většinou skoro jasné nebo polojasné, při zvětšené oblačnosti možné přehaňky, teploty kolem 20 stupňů Celsia.
0: Radio Metropole, za volantem.
4: Policie v Olomouci, také v Kroměříži a mlha mimo jiné i na D1. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici také hlídají v Kroměříži na Kujetínském. A místě pozor na hustou mlhu, tu hlásíte mimo jiné z dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 mezi Přerovem, Kroměříží a Vyškovem. Za volantem sledujeme mlhy, hlídky i silničáře. V úterý hrajeme i ve vaší káře.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: dnešní den.
1: Berani, dokola si opakujte, že ráno je moudřejší večera. Býci, vy dnes podáváte opravdu skvělé výkony. Blíženci, v mnoha ohledech můžete být pro okolí velkým vzorem. Raci, zažijete možná příjemný šok v podobě nějakého benefitu. Lvi, když se pro něco rozhodnete, už není cesty zpátky. Pany, nezapomeňte, všechno chce svůj čas. Váhy vás pohltí tvůrčí energie a budete velmi produktivní. Štíři, pokud je doma všechno v pořádku, tak záříte štěstím. Střelci, měli byste si trochu lépe vyvážit svůj jídelníček. Kozorozi, s rodinou si otevřeně vyříkejte, co vás trápí. Vodnáři, zelená vám naskočí vždycky v tu správnou chvíli. A co my ryby, když chceme, tak si to v práci umíme zjednodušit a tím pádem i zrychlíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.
10: Čumem tam, i když to nechci, čumem tam. I když to nechci, čumem tam. I když to nechci.

0: Když jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die Tscheche schon mehr sind die Besten, die Besten.
3: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá?
2: Die Besten.
3: To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die Tscheche schon mehr sind die Besten.
3: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
4: Takhle to určitě nepůjde, ten začátek byl vlažnej s těma Slovincema, aby nějaký šan...

0: sice na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
1: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři.
2: Die Češi, schon mehr sind die Besten, die Besten.
1: Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší. Takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
2: Die Češi, schon mehr sind die Besten, a kurva tata.
3: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
11: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
12: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na Autokubíček.cz.
15: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
16: Radio Metropole.
17: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
16: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Je úterý 19. května. Kdo jede do fakultní nemocnice Olomouc autem, pozor, je tu nová uzavírka. Až do 1. června se tu pro auta uzavřel průjezd kolem budovy ředitelství. Do objektu lze vstupovat pouze vchodem od parkoviště, informuje nemocnice.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Stěhování úředníků v Přerově. Do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se začnou přesouvat tento čtvrtek, jak píše deník. Omezí to agendy. Nejvíc agendu dokladů, žádosti o občanky, pasy a řidičáky lze naposledy podat na úřadovně v pasáži zítra. Poté se až do 12. června nové žádosti přijímat nebudou. Budoucí maminky a tatínci, od nového roku nejspíš dojde na zvýšení rodičovské. Vláda schválila zvýšení ze současných 350 tisíc na 400 tisíc korun, a to od ledna. Má to pomoci rodinám zvládat životní náklady, píše ČTK. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Nová podpora se má týkat jen nově narozených nebo do péče převzatých dětí po nabytí účinnosti zákona. U dříve narozených dětí zůstane současná částka.
0: Sport.
2: Úspěšný vstup Jakuba Menšíka na turnaj ATP v Hamburku. Přední tenista prostějovského klubu vyzval v prvním kole antukového podniku domácí divokou kartu Němce Štrufa a vyřadil ho po setech 7-6 a 6-2 a jde dál.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Dnes super počasí pro odpočinek i pro práci na zahrádce nebo pro opékání buřtů. Víme, jak bude, bio dneska na jedničce. Teploty kolem 20 stupňů Celsia. Má být většinou skoro jasno nebo polojasno, místně oblačno a sem tam přehaňky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady na Moravě bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Dobré ráno, do práce spěchejme pomalu. Policie hlídkuje mimo jiné nedaleko Olomouce mezi Mariánským údolím a Hlubočkami, také v Otrokovicích na Štěrkovišti nebo na 305. kilometru D1 za hranicemi ve směru na Přerov. Jeďte opatrně a s námi.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 19. května, Národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natalia Oreiro z telenovely Divoký anděl a pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
1: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou byste tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch, něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby, ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě na druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit.

0: je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
0: Ahoj, čau, všechny zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Plazy v Zoo Olomouc mají nové bydlení. Zoo zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená. Novinky pro turisty na severu Olomouckého kraje. Na začátku června se v Rapotíně na Šumpersku otevře Klamárium, unikátní infocentrum propojené s expozicí optických klamů, zrcadlových efektů a triků inspirovaných jeseníky. Turistickou nabídku rozšíří také nové infocentrum v Lipové Lázních, otevírané koncem června. Olomoucký kraj navíc láká na nové cyklostezky, trasy pro pěší a informační systém pro vodáky, píše ČTK. Řidiči nejspíš se upraví platnost jednodenní dálniční známky. Ta by brzy měla platit 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Tento návrh Senátu podpořila vláda, návrh nyní posoudí sněmovna. Sport. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes po dni volna. 10. etapou jde o časovku, která se jede v oblasti Toskánska. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt je na průběžném 12. místě. Uvidíme, zda si polepší. Start je po 13. hodině. Rádio Metropole.
2: To na sebe. Východ slunce 5 hodin 1 minuta, západ 4 minuty po půl 9 večer a zahrádky kaváren dnes pojedou na plné obrátky. Víme, jak bude, úterý většinou skoro jasné nebo polojasné, při zvětšené oblačnosti možné přehaňky, teploty kolem 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Pomačkané plechy v Prostějově, také na Boskovicku a policie chytá v Předově nebo na kraji Šumperka. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka je v Prostějově na Kralické ulici u zdejšího pneuservisu. Také pozor na další bourák 2 osobáků na příjezdu od Boskovic do Míchova. A policie chytá v Předově za Lídlem na Lipnické ulici nebo na kraji Šumperka na Jesenické. Za volantem sledujeme hlídky i silničáře a v úterý hrajeme i ve vaší káře.
0: Víc muziky, víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: once again.
1: Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Rych

0: vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Metropole.
2: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
1: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalu. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Dnes super počasí pro odpočinek i pro práci na zahrádce nebo pro opékání buřtů. Víme, jak bude, bio dneska na jedničce. Teploty kolem 20 stupňů Celsia. Má být většinou skoro jasno nebo polojasno, místy oblačno a sem tam přehaňky.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Policie v Olomouci je v hranicích také na D1 a na D1 u Vyškova jsou silničáři. Víme, jak se jezdí tady. Policie u Olomouce v samotěžkách hlídá u tenisových kurtů, měří také v hranicích na Podštánské ulici na kraji města nebo na 308. kilometru D1 u hranice. D1 ještě jednou pozor na silničáře na 236. až 226. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Brno. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Super sraz. Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Co to je?
16: Dobravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumíme.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se pořád něco děje a aby to člověk stíhal, tak musí mít svoje rádio, které ho o tom průběžně informuje. Další tip pro vás právě teď. Až do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Co to je? Jedná se o festival, který letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Jak už od nás víte, bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Horka nad Moravou, kousek od Olomouce, láká do kempu Pádlo. Tady bude teď v sobotu takzvaný Polívko Fest. Začínáme vařit v 10 dopoledne, ochutnávky polévek budou od 13 hodin. Už tuto sobotu, kousek od Olomouce, v Horce na Pádle. A blíží se i festival Půl talíře, zaměřený na zdravé stravování, lokální suroviny a zábavu. Hlavní myšlenkou projektu je, abychom naplnili polovinu svého talíře ovocem a zeleninou. Naše děti zabaví Milo Jaroš a čeká nás i pokus o rajčatový rekord. No a kde to bude? Sejdeme se v sobotu 23. května na farmě Bezdínek v Dolní Lutyni. Je to na severu Moravy a těšíme se moc na rodinný festival Půl talíře.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
14: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
15: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
16: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
17: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
18: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
19: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
19: Jak jako na podzim? Pane, Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
20: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
21: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
22: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
23: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
24: Radio Metropole
25: a dopolední chill.
26: Už se ti

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Policie v Olomouci lapila loupežníky. Kriminalisté obvinili 25-letého a 18-letého muže z loupeže a dalších činů. Agresivní dvojice během 3 dnů na ulicích v Olomouci napadla a okradla 3 lidi. Nezranění skončili v nemocnici. K útokům došlo mezi 16. a 18. dubnem v ulicích Wittgensteinova, Třída kosmonautů a Brněnská. Muži své oběti nejprve napadli údery a kopy a následně jim vzali peníze a cennosti.
4: Díky skvělé operativní práci se podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít loupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policií známí jak pro svoji násilnou, tak i majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté minulý týden oba pachatele zadrželi a trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně.
3: Doplňuje za policii České republiky komisař Libor Hejtman. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém Dipsy.cz. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu Cermat.cz.
1: Sport.
3: Lyžařští sdruženáři Jan Vytrval a Lukáš Daněk ukončili v 28 letech kariéru. Vytrval se s vrcholovým sportem loučí po životní sezóně ve světovém poháru. Daněk má potíže s kolenem. O odchodu stálic informoval lyžařský svaz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno nebo skoro jasno a k tomu jarních 20 stupňů. Dnes i zítra. S tím, že na sluníčku by to mohlo být i trochu víc. Od čtvrtka pak teploty ještě půjdou nahoru a stále platí, že o víkendu naměříme i letních 25. A jelikož všechno kolem kvete, tak vrcholí pilová sezona. Mezi dominantní alergeny teď aktuálně patří hlavně pily trav, dubu, platanu, ořešáku a jírovce.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci nám začala rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. Omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a bude to trvat až do srpna. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavice, taky na Olomoucku v Luběnicích a nebo v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Ladíš Rádio Metropolem a jako vždycky touhle dobou tady máme něco pro všechny hladové posluchače. Jasně, jsou tady naše polední menička z Olomouce. Jdeme na to. Dýňové lazaně s rikotou a špenátem nebo celerový steak s cottage sýrem. Tak to můžem dát v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky vídeňský telecí řízek s domácím bramborovým salátem, olomoucký bifteček, tedy tvarůžek obalený směsí mletého masa, anebo plzeňský hovězí guláš podávaný z bramboráčky, dneska v Bounty. Smažená gouda v pankostrouhance, pečené kuřecí stehínko na másle a nebo plněná paprika s rajskou omáčkou, tak to nás čeká v Michalském Výpadu. A ještě je tu segedín a nebo grilovaný špíz z vepřového a kuřecího masa a k tomu slanina, cibule a paprika v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba španělský ptáček, francouzské zapékané brambory nebo grilovaná zelenina na bylinkách a nebo bruselská kuřecí kapsa s ajdamem, nivou a hermelínem. Kdyby něco, další polední menu určitě najdem na semsolomouce.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.
11: Now love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all.

0: jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die tschechischen Mädels sind die besten, die besten.
3: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá? To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die tschechischen Mädels sind die besten.
3: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
4: To určitě nepůjde, ten začátek byl vážnej s těma Slovincema, byť nějaký šance na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
3: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři. Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší, takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
2: Ty Češmir syn, ty bez ten, a kurva tata.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií. Dnešní program zápasů mistrovství světa je bez českých hokejistů, ale kdo má chuť prostudovat hru dalších manšaftů, tak dnes od 16:20 utkání Lotyšsko-Rakousko a Itálie-Norsko a od 20:20 Maďarsko-Velká Británie a Slovinsko versus Slovensko.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, hlavně sluníčko a i díky němu se postupně otepluje. Dneska a zítra by to mělo být nejčastěji kolem 20 stupňů a o víkendu už se vrátí vyloženě letní hodnoty. Naměříme 25. Takže dodržujeme pitný režim a určitě nepodceňujeme sílu slunečního záření. Na venkovní aktivity si pro jistotu bereme sebou kvalitní opalovák a taky pokrývku hlavy.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Brněnské, jak je křižovatka z hraniční. Odstavené auto prý máme na obchvatu Olomoucem na dálnici D35, jak se jede kolem Nemilan a kontrolu můžem potkat v Brodku u Prostějova na Zámecké. Tak hlavně šťastnou cestu bez jakýchkoliv komplikací.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Super sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
16: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
17: Radio Metropole.
18: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 19. května, národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natalia Oreiro z telenovely Divoký anděl a pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
1: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. V kinech je nový akční film, který se loni točil v ulicích Olomouce. V hlavní roli vědce v krátkometrážním snímku Stav odpojen s automobilovými honičkami stvárnil principál ostravského divadla Mír Albert Čuba. Co mu role přinesla?
4: Že v České republice příliš ten klasický akční žánr úplně nekvete, vlastně vůbec nekvete, takže jakákoliv příležitost dostat se i byť třeba v podobě krátkého filmu, možnosti natáčet akční scény, akční sekvence, dělat trénink vlastně kaskaderský a podobné věci, tak to je vždycky výhoda, protože už jako herec prostě s tímto najednou díky tomu mám nějakou zkušenost, kterou třeba někdy v budoucnu znova využít.
3: Řekl pro Report CZ Albert Čuba.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámecká kočárovna v Blansku ožije. Budova v předzámčí prochází velkou rekonstrukcí. Objekt získá novou sedlovou střechu a promění se v depozitář měřící techniky pro místní muzeum. Hotovo má být na podzim. Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda, a ve sportu splněná záchrana fotbalové Kroměříže v národní lize. Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav kvůli epidemii eboli v Africe. Krvácivá horečka v Kongu si vyžádala už 131 obětí. Nákaza se navíc potvrdila i v sousední Ugandě. Další stovky lidí mají podezření na nákazu. Vývoj sledujeme.
2: Sport.
3: Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes po dni volna 10. etapou. Jde o časovku, která se jede v oblasti Toskánska. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt je na průběžném 12. místě. Uvidíme, jak si polepší. Start závodu je ve 13 hodin 15 minut.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska si dál užíváme sluníčko, které zapadne až kolem 8:30 večer a zítra se taky ukáže. Ale ve čtvrtek už se objeví i nějaká ta proměnlivá oblačnost a lokální přehánky. A co tam máme dál? V pátek a o víkendu pak čekáme klasické polojasno a k tomu letních 25 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Horici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Takhle hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače.

0: posluchače, i tebe.
1: Je tady další ročník Radiotalentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
0: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
0: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček, hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
0: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, kdy si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě ten druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Devátý ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radiotalentu?
0: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radiotalentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radiotalent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v devátém ročníku soutěže Radiotalent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radiotalent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
0: Ahoj, čau, všechny zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
9: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
15: Zubrsraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
16: Tvoje odpoledne.
17: Tvoje rádio.
16: Rádio.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
2: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
1: Radio Metropole, co na sebe. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a k tomu jarních 20 stupňů. Dnes i zítra. S tím, že na sluníčku by to mohlo být i trochu víc. Od čtvrtka pak teploty ještě půjdou nahoru a stále platí, že o víkendu naměříme i letních 25. A jelikož všechno kolem kvete, tak vrcholí pilová sezona. Mezi dominantní alergeny teď aktuálně patří hlavně pily trav, dubu, platanu, ořešáku a jírovce.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci Holici na návsi Svobody. Pozor, tady platí 30. Hlídka taky na trase Olšany u Prostějova, Hablov, na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, jak se sjíždí na Palonín a Loštice. Kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Temenické a nebo na D1. Tady prý číhají na exitu Mořice a na exitu Kroměříž východ. Tak hlavně šťastnou cestu.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Zubr sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc, než si myslíte.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.

0: Sigma.cz. Děláme akce.
1: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
0: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Olomouc miluju a akční film v historických kulisách určitě zaujme. Tohle říká herec Albert Čuba. Rozhovor o novince Stav odpojen přináší aktuálně Report.cz. Olomoucký kraj připravil na letní turistickou sezónu plno novinek. Je to například naučná stezka v Jeseníkách, umění v krajině nebo moderní vodáctví. Další podrobnosti nabízí olkraj.cz. A taky víme, co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska. Zjišťovali jsme, jestli mají lidé čas zahrádkařit, a je tu i rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nejnovější knihy Hnízda. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Projekt finančne podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Metropole.
2: Martina ti denne pripravuje nové pozitívne horoskopy. Máš pocit, že tvoj život řídí spíš Murphyho zákony než hviezdy? Každý deň ti mícháme pozitívne vibrace z vesmíru. Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla. You must pass in my

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.
2: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Policie v Olomouci lapila loupežníky. Kriminalisté obvinili 25-letého a 18-letého muže z loupeže a dalších činů. Agresivní dvojice během 3 dnů na ulicích v Olomouci napadla a okradla 3 lidi. Zranění skončili v nemocnici. K útokům došlo mezi 16. a 18. dubnem v ulicích Wittgensteinova, Třída kosmonautů a Brněnská. Muži své oběti nejprve napadli údery a kopy a následně jim vzali peníze a cennosti.
3: Díky skvělé operativní práci se podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít hloupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policií známí jak pro svoji násilnou, tak i majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté minulý týden oba pachatele zadrželi a trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně.
2: Doplňuje za policii České republiky komisař Libor Hejtman. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém dipsy.cz. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu cermat.cz.
0: Sport.
2: Lyžařští sdruženáři Jan Vytrval a Lukáš Daněk ukončili v 28 letech kariéru. Vytrval se s vrcholovým sportem loučí po životní sezóně ve světovém poháru, Daněk má potíže s kolenem. O odchodu stálic informoval Lyžařský svaz.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, hlavně sluníčko a i díky němu se postupně otepluje. Dneska a zítra by to mělo být nejčastěji kolem 20 stupňů a o víkendu už se vrátí vyloženě letní hodnoty. Naměříme 25, takže dodržujeme pitný režim a určitě nepodceňujeme sílu slunečního záření. Na venkovní aktivity si pro jistotu bereme sebou kvalitní opalovák a taky pokrývku hlavy.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Přerovské a taky u parku na ulici Krapkova, u hotelu Flora. Nezapomeňte, kontrolují tady tu 30. Jinak hlídka také na D1 na exitu Kojetín a nebo na dálnici D55, když se jede kolem Tlumačova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

jako... Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Radio Station. Metropole. Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se pořád něco děje a aby to člověk stíhal, tak musí mít svoje rádio, které ho o tom průběžně informuje. Další tipy pro vás právě teď. Až do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Co to je? Jedná se o festival, který letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Jak už od nás víte, bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Horka nad Moravou, kousek od Olomouce, láká do kempu Pádlo. Tady bude teď v sobotu takzvaný Polívko Fest. Začínáme vařit v 10 dopoledne, ochutnávky polévek budou od 13 hodin. Už tuto sobotu, kousek od Olomouce, v Horce na Pádle. A blíží se i festival Půl talíře, zaměřený na zdravé stravování, lokální suroviny a zábavu. Hlavní myšlenkou projektu je, abychom naplnili polovinu svého talíře ovocem a zeleninou. Naše děti zabaví Milo Jaroš a čeká nás i pokus o rajčatový rekord. No a kde to bude? Sejdeme se v sobotu 23. května na farmě Bezdínek v Dolní Lutyni. Je to na severu Moravy a těšíme se moc na rodinný festival Půl talíře.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maliters, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maliters, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
12: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
0: Radio Metropole. Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. V kinech je nový akční film, který se loni točil v ulicích Olomouce. V hlavní roli vědce v krátkometrážním snímku Stav odpojen s automobilovými honičkami stvárnil principál ostravského divadla Mír Albert Čuba. Co mu role přinesla?
4: Že v České republice příliš ten klasický akční žánr úplně nekvete, vlastně vůbec nekvete, takže jakákoliv příležitost dostat se i byť třeba v podobě krátkého filmu možnosti natáčet akční scény, akční sekvence, dělat trénink vlastně kaskaderský a podobné věci, tak to je vždycky výhoda, protože už jako herec prostě s tímto najednou díky tomu mám nějakou zkušenost, kterou třeba někdy v budoucnu znova využít.
3: Řekl pro Report CZ Albert Čuba.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámecká kočárovna v Blansku ožije. Budova v předzámčí prochází velkou rekonstrukcí. Objekt získá novou sedlovou střechu a promění se v depozitář měřící techniky pro místní muzeum. Hotovo má být na podzim. Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda, a ve sportu splněná záchrana fotbalové Kroměříže v Národní lize. Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav kvůli epidemii eboli v Africe. Krvácivá horečka v Kongu si vyžádala už 131 obětí. Nákaza se navíc potvrdila i v sousední Ugandě. Další stovky lidí mají podezření na nákazu. Vývoj sledujeme.
1: Sport.
3: Náročnou cestu do druhého kola kvalifikace na French Open měla tenistka Karolína Plíšková. Dnes na úvod vyzvala Korejku Jonu Ku a první set prohrála 0-6. Karolína se z Kanára oklepala a otočila a prošla do druhého kola výhrou 2-1 na sety.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se u tří mostů ve Svitavách. Jak od nás víte, jde o nehodu dvou nákladních vozidel, vyšetřuje se to a projet se to dá opatrně. Na policejní hlídku pak se 16. hodinou pozor na sjezdu z D35 na Unčovice, taky na D1 směr Ostrava na exitu Přerov anebo v Olomouci na Ferstrovce. V Olomouci potom pozor taky na drobná zdržení, a to například na Sokolovské, na Třídě míru, Roháče z Dubé a na Fišerce. Šťastnou cestu přejeme, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: dřevo všude i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die tschechischen Mädels sind die besten, die besten.
3: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá? To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die tschechischen Mädels sind die besten.
3: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
4: Takhle to určitě nepůjde, ten začátek byl vlažnej s těma Slovincema, aby nějaký šance na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
3: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři.
2: Die tschechischen Mädels sind die besten, die besten.
3: Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší, takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
2: Die tschechischen Mädels sind die besten, a kurva tata.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
7: To snad ne, já jsem na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
15: Tvoje odpoledne.
16: Tvoje rádio.
15: Rádio Met.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
1: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalu. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
4: Dnes 19. května sluníčko zapadne ve 20:34, naopak zítřejší východ sluníčka přijde v našem regionu přesně v 5 hodin ráno. Jinak nás čekají

0: stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Připomínáme nehodu na Uherskohradišťsku na trase z Pitihně v Babice. Došetřuje se tady bouračka nákladňáku a motorky a projet se tu dá kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor v Hranicích na Olomoucké ulici. Na D1 směr Říkovice za exitem Hulín, na trase Unčovice Litovel a nebo na D55 za exitem na Pajedla. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
2: Super sraz. Polly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
10: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 19. května, Národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natalia Oreiro z telenovely Divoký anděl a pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
1: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále.

0: Ale drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Radio Metropole.
0: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
1: Metropole.
3: No,

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
2: Mistrovství světa v hokeji.
1: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.

0: a sobota.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Došetřuje se nehoda na trase z Pitihněv-Babice. Už dopoledne se tu srazil nákladák a motorka. Mělo by to být v tuhle chvíli průjezdné v pohodě Kyvadlově jedním místním pruhem. A stále pozor na policejní hlídky právě teď ve Valmezu na Vsetínské a nebo na Jarní ulici v obci Doubravice nad Svitavou. Na D1 mezi exity Hranice a Lipník nad Bečvou. Potom pozor na odstavené vozidlo na Krajnici. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače.

0: Tomáše, i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
0: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
0: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček, hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
0: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Devátý ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
0: Určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v devátém ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
0: Ahoj, čau, všechny zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bousky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: První doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Supersraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
9: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberk, Prostějov a web galanteriekolar.cz.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Radio Metropole.
0: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: velkých kulisách určitě zaujme. Tohle říká herec Albert Čuba. Rozhovor o novince Stav odpojen přináší aktuálně Report.cz. Olomoucký kraj připravil na letní turistickou sezónu plno novinek. Je to například naučná stezka v Jeseníkách, umění v krajině nebo moderní vodáctví. Další podrobnosti nabízí olkraj.cz. A taky víme, co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska. Zjišťovali jsme, jestli mají lidé čas zahrádkařit, a je tu i rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nejnovější knihy Hnízda. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už frčíme dál.
1: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Dřevo všude i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. A my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu to se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.